0: Snažím toho říct, že jsem se hned viděl a zvládli.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.